0: throw. Throw. Throw.
1: Tak příčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe, dobře jí poslouchej. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

0: se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých bratříčku v polovodkách.
1: Try.

zkrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let.
0: Trial.
1: Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák.
0: Trial.
1: Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak.
0: Trial.
1: Nevíš jak.
0: Trial.
1: Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl jsi
0: trial
1: na mejdan. Byl to hloubej špás, když jsi v noci vyšel ven. Snad ses trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

vyšel ven ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat. Poctivýma rukama, jako správný chlap, snad se někdo ušklíp jen, že si křivě

0: chtěl bych jen žít z tvých polibků, svou láskou ti vzát, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít, jsem dost naivní, z tvých polibků.
1: Čau.

Já vím, že mě opustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: se
1: trial.
0: Matky dál vychovávaj někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial. Trial. Trial.

0: Čau. Trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu,
0: Trial.
1: Vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě Trial. Za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem Trial. Na svý cestě nebyl.

0: trying.
1: Mama, sundej kytku z kabátu.
0: Trying.
1: Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu. Já už stojím.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

0: jen žít. Z tvých polibků svou lásku ti dořád, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít.
1: Patříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně
2: Trial.
1: Sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej,
2: Trial.
1: To jsou...

se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

brátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopít.

0: Trial?
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
0: Trial?
2: Stýskat se mi stýská po nás dvou.
0: Trial?

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

0: trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Tolik snů,
0: trial.
1: Pak tolik dnů, jdou za tebou.
0: Trial.
1: Dokola s tou otázkou, proč seš sám, co s tím uděláš. Já chtěl bych jen žít z tvých polipů.
0: Trial.
1: Svou láskou tě řád, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít. Jsem
0: trial.
2: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

0: si vrátka?
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami.
1: Trial.
0: Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Uči se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.
1: Trial.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial.
2: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: chvilku vzpomínej.
1: Trial.
0: Je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým.
1: Trial.
0: Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak.
1: Trial.
0: Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven. Snad ses trochu třás, trochu třás.
1: Trial.

vyšel ven ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama. Jako správnej chlap, snad se někdo už líp jen

0: ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial. Trial.

0: Jo, mámo, zahrab moje pistole.
1: Trial.
0: Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední výlet.
1: Trial.

0: jenže svůj půl, svou lásku ti řád, být princem tvých snů, já chtěl bych jen žít.
1: Na příčku Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe, dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

0: si vrátka?
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej.
1: Trial.
0: A šetři silami, nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá.
1: Trial.
0: Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial?
0: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
1: Trial?
2: Stýská, co mi stýská, po nás.

0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu,
0: trial.
1: Vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam. A od té doby od čerta k ďáblu se po té cestě potloukám. Láskou.

0: trial. Trial.
1: Kapsíčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku.

0: budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.
1: Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka v klubku se zachtělo, nepříš.
0: Zavírej vrátka, zavírej vrátka, zavírej vrátka.
2: Bye.

0: kolastou otázkou. Proč seš sám? Co s tím uděláš? Já chtěl bych jen žít z tvých politů. Svou láskou tím řád, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně. Sama za sebe, dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej.

0: Vrátka.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme.
1: Trial.
0: Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka.
1: Trial.
0: Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
2: A nakonec toho strašně lituje.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

0: trial.
1: Vzpomínám, já byl kluk, už je to hodně let, sen se mi zdával.
0: Trial.
1: Já hrál pro plnej sál a stál jsem přesně tam, co táta stával.
0: Trial.
1: Pak dál, jak ubíhal čas, já cestu zvolil si po níž si jít.
0: Trial.
1: A teď tu jsem a stojím tu zas a žiju svůj sen, co směl jsem žít.
0: Trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď,

0: bál.
1: Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu.
0: Trial.
1: Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na post.

0: Goodbye. Bye.
1: Každý ráno, když si vzpomenu,
0: Trial.
1: Vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý Trial. Ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj Trial. Drahokam a od té doby od čerta k ďáblu se potýl.
0: Trial.

0: Bye. Trial. Trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když

0: píš někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
1: Stýskat se mi stýská.

0: bych ti říct.
1: Wow.
0: Stýská se, stýská.
1: Trial.
2: Mí milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence, to se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe, a pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial. Trial. Trial. Trial.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš naposled.

0: trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Tolik snů, pak tolik dnů, jdou za tebou, dokola s tou otázkou.

0: když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct.
1: Trial. Trial.

0: Já vím,
1: trial,
0: že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: child. Trial.
1: Mí milence, matky dál vychovávají, někdy zbytečně mladí šílence, to se pak sevře v krku.

0: try.
1: Vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam a od té doby od čerta k ďáblu.

0: svých politů.
1: Wow.
0: Svou lásku ti dořád, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít. Jsem...
1: Wow.
2: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

0: posilátka.
1: Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Bye.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
0: Try.
1: A nakonec toho strašně lidí.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných
0: slov.
1: A nakonec toho strašného.

0: Stranická Stranická. Trial.
1: Tý milence matky dál vychovávaj.
0: Trial.
1: Někdy zbytečně mladý šílence, to se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak
0: Trial.
1: Chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial.

byl chudej, asi bych byl bohatej, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej, vypadnul bych odsak, hledat lepší